kahe modna kahe modna tansu yut pare pada korde a korde i modna gavar svabodna svabodna pora zhizni pora